nic ne plačte, bez ľubli na sviti, nič krásne, prošu vás, každodič.